0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Vítania ve chvíli večerně kázka. S vámi Kýš Ištvan. Sehodně vás tě uvází kázočka z Kýky Holočok Maje Jižačok. Autor Ľudmila Hardaň. Čítaje Olha Zajec. Dávajte slucháte rázom.